0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz
5: 90. Nejlepší hudební deka.

Žádný strachy, chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy, do srdce Evropy a odjel v klidu krás.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
3: Hit Radio 90.

man.

90. v českém éteru. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátka.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
2: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
3: Jízdy na bobové dráze.
1: Pokus o překonání rekordů v hobbyhorsingu.
3: Soutěže.
1: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
3: A koncert Tomáše Kluse.
1: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
3: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
1: NHR.cz. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
5: Hit Radio 90.

0: Zraje jako víno, vypadá čím dál tím líp, tak Jennifer Lopez právě teď a tady na Hit Radio 90. Waiting for tonight. 6 hodin, 54 minut, to je správný čas. Jdeme se podívat, jak to aktuálně jede, pokračuje Kuba.
1: Na trase z mostu do Chomutova před odbočkou na Jirkov stojí osobní auto po srážce se zvěří. Projíždějte tam opatrně. Na trase ze Svitav na Moravskou Třebovou za tunelem Hřebeč stojí porouchané nákladní auto. Místo je průjezdné Kyvadlově s menším zdržením. Počítejte v obou směrech. A na dálnici D1 na 274. kilometru ve směru na Ostravu dejte pozor na porouchaný kamion.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
12: s čili nebo bez cukru,
11: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
12: Také v luxusním dárkovém balení.
11: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
17: 90. Nejlepší.

0: Snad to dneska v noci všecko nezmrzlo, i když co jsem tak koukal, tak na mnoha místech ani pod nulou nebylo, tak snad to dopadlo dobře. Jinak středa bude většinou oblačná, na severu Moravy budete mít dneska i sluníčko a taky teplejc až 17 stupňů, jinde bude spíš kolem 15, na západě Čech pouze do 13 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No včera bylo první kolo soutěže Eurovize, aneb takový ten malý televizní bizárek. Česko tam zastupuje Daniel Žižka, který bude zpívat až zítra, tak si ještě musíme počkat a zatím držet palce na případné finále, které bude tedy až potom o víkendu. Uvidíme. Dobré ráno každopádně vám všem, necelou minutu před 7 hodinou, něco na zahřátí právě teď od nás Big Mountain.
1: Michal Klaj, Hit Radio 90.

0: Na Hit Rádiu 90 jeden z největších hitů z hudební škatulky nazvané Eurodance od Labuš Be My Lover. Právě o Labuš jsme se taky bavili s Markétou a Ivošem v novém nebo tom nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, že to měli vlastně hodně těžký. Mít za producenta Franka Fariena, který stál za tím obrovským podvodem Milli Vanilli, tak jim vlastně tenkrát nikdo na začátku ani nevěřil, že to opravdu zpívají oni. No, dostali jsme se nakonec i k těm, co stáli takzvaně v pozadí a co tedy upřímně nebyli ani trochu féroví hráči.
1: Oni už ty vily těch eurodancových králů vypadaly, že je úplně jedno, jestli se tam točí muzika nebo porno. Hmm. Vypadalo to prostě jak bordely.
0: No někdy mám pocit, že oni si z těch pornohereček potom vybírali
1: no.
0: Zpěvačky,
1: jo, jasně,
0: jako, nebo
1: jasně.
0: Ty, co otvírali pusu.
1: Nebo minimálně herečky do videoklipů, jo, který divně, opravdu byly jako vystajlovaný, měli na sobě to spodní prádlo, měli na sobě ty korzítky a tak dál, průhledný věci, rozvalujou se prostě na sedačkách a vlastně jako zpívají do kamery nebo otvírají pusu na téma jako pojď, vem si mě, buď se mnou šťastnej
0: a tanči se mnou
1: až do rána.
2: A všechno to tady předveď teď.
1: A přesně tak a ukaž mi hloubku teda.
0: A šířku možná i mnohdy.
2: How deep is your love?
0: Tak když jsem tady chviličku pár minut zpátky mluvil o tom a říkal, že producenti v eurodancovém biznise nebyli mnohdy tedy féroví hráči, tak některý z nich byli přímo ne tedy hráči, ale vyměňte si to první písmenko H za S a jste doma. Když tak si poslechněte celou Vypalovačku, ať víte, o čem je tam řeč, náš nový podcast o devadesátkových fenoménech. Všude tam, kde běžně posloucháte své oblíbené podcasty, anebo jednoduše, to máte jednoduchý, úplně easy peasy, na našem webu hitradio90.cz.
3: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
4: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
5: Matrace za hubičku. CZ.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník,
8: malíř,
7: topenář,
8: podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
11: Atención!
12: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
11: Yeso!
12: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
11: La Tropical!
12: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
16: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
19: Dan Landa,
18: Mirá,
19: Rybičky,
18: Migové.
19: Jdeme na Hrady.
18: 8 hradů,
19: 8 víkendů.
18: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
19: Dan Landa,
18: Harley,
19: Tomáš Klus,
18: Single X.
19: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
18: Tohle není jen festival,
19: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
21: Jo, ještě beton.
22: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
23: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.

No, Madonna už dělá, tedy sečí síly stačí pro míčko na to své nové taneční album za 3 týdny. Dokonce vypustí do světa takovou první, no vlastně druhou ochutnávku, dokonce spojenou, pozor, s 10minutovým filmem, který bude postavený na prvních 6 skladbách z toho nového tanečního alba. Bude mít potom taky besedu a debatu s fanoušky a diváky a vůbec novináři po skončení, kterou bude moderovat slavný Jimmy Fallon. Tak to vypadá, že skutečně začátek letošního léta bude plně v režii královny popu. No a u nás na 90 to bude teď chviličku šéfovat a celý to tady režírovat Lenny Kravitz. Minimálně 3,5 minuty. Tak tedy Fly Away, je tady 7:30.

0: V devadesátkách bylo prostě hodně populární kombinovat klasiku s moderními prvky, ať už to byl rock, pop, hip-hop, dance, cokoliv. A nebo třeba německá dvojice Inmut a Juliet. A netuším tedy, jestli jste poznali ten originál, ze kterého čerpali. Je od norského skladatele Edvarda Grieg, který napsal už někdy kdysi dávno nádhernou muziku pro divadelní hru Peer Gynt. A mimochodem, docela se nám to teď hodilo do krámu, páč ta jeho klasika, ta se jmenovala Ranní nálada. Tak doufám, že dneska je ta vaše ranní náladička takzvaně v plusových hodnotách. Za chvilku pokračují Blondýn a budou třeba i Beautiful South a nebo Bryan Adams. Počkejte si.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
6: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: No, Brian Adamse máme tady na 90. hodně rádi, taky vám ho hodně hrajeme. I takovéhle třeba hity, které se už dneska málo slyšej, ale tahle písnička je dokonalá. Back to you. Posloucháte Hit Radio 90. Za chvilku 8. hodina. Jdeme se podívat, jak to aktuálně jezdí. Kuba pokračuje.
1: Na dálnici D52 za sjezdem na Modřice směrem od Pohořelic na Brno blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Počítejte se zdržením. Na trase z Brna na Uherské Hradiště za Kožušicemi u odbočky na Střílky zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s nákladním. Počítejte s omezením provozu. A na trase z Benešova na Prahu před nájezdem na D1 u Senohráb se vytvořila asi 2-kilometrová kolona.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír 280 gramů za 21,90 a rajčata koktejlová 400 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Hit Radio 90. On air.
4: On air.
3: Online.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
5: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Neznámý pachatel včera v podvečer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% z březnových 5%. Důvodem jsou mimo jiné pokračující sezónní práce. Policie varuje před dalším trikem podvodníků. Za finanční odměnu lidi požádají, zda si mohou nechat třeba výdělek poslat na jejich účet a pak si peníze vybrat. Jde ale o peníze z podvodu a i za zmíněnou pomoc hrozí lidem až rok vězení. Evropská unie plánuje vyrábět více důležitých léků v Evropě. Chce se zbavit závislosti na asijských výrobcích a předcházet nedostatku antibiotik a dalších léčiv. Brankář Daniel Vladař z Filadelfie hokejovou reprezentaci na mistrovství světa neposílí. Playoff NHL dochytal se zraněním ruky.
6: No, vypadá to, že dneska se ještě možná někde ukáže sluníčko, hlavně na severu Moravy, ale jinde bude spíš oblačno. No a potom si na něj budeme muset minimálně do neděle počkat, možná až do pondělka. Teploty dneska maximálně do 17, spíš jenom kolem 13-14 stupňů, zpátky nad tu 20 se mají dostat taky až někdy během příštího týdne.
3: Hrajeme vám 90 non-stop.
6: Meatloaf, I do anything for love, but I want to Dead na startu další hodiny. Jinak pozor, píseň je původně určená pro Bonnie Tyler, která si teď zažívá tedy velmi náročné dny. Docela mě vyděsila ta zpráva o tom, že je v kómatu po operaci, ale update ze včerejška, že je alespoň ve stabilizovaném stavu. Tak moc držíme palce a hezké ráno k tomu. Je tady 8. hodina.
3: Michal Klein, Hit Radio 90.

0: No tak přesně za týden oslaví Cher kulaté 80. teda. A k tomu navíc 60 let na hudební scéně. Taky už prý rozeslala pozvánky na obří megaparty, kde by teoreticky neměl chybět nikdo z hudebního biznisu. Ani z těch starých, ani z těch mladých. A má to být tak monstrózní, že všechny její dosavadní koncerty budou vedle toho vypadat jako takovej čajíček opáté. Myslím, že tomu na těch socialistických sítích asi jen tak neunikneme. Příští týden. Robbie Williams, ten je tady další na řadě v našem playlistu a to už za pár okamžiků. Jsme Hit Radio 90. Tak dobré ráno.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
3: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
4: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
3: Fakt?
4: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
3: Tak jedeme.
4: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde? Od lesa koupí auto od Esa.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier z nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už vím.
9: Tak vzhůru na palubu.

Hodně se teď mluví o tom, že jak je Robbie Williams hudebním ambasadorem Fify, takže by teoreticky mohl zaspívat na úvodním anebo aspoň tom závěrečném ceremoniálu fotbalového šampionátu v Americe za měsíc a kousek. Ale pozor, zatím jsou to tedy zprávy bez záruky, jedna paní povídala, tak bych tomu zatím tedy až tolik moc nevěřil. Co je ale na tuty na 100%, že venku máme nový díl našeho 90-kového podcastu Vypalovačka. Tentokrát na téma Eurodance, tak až budete mít někdy slabou půl hodinku, tak je to na všech podcastových platformách, tam, kde jste normálně zvyklí poslouchat své oblíbené podcasty, anebo na našem webu hitradio90.cz. No a když Eurodance, tak taky Mr. President.

0: Poranění andělé na Hit Radio 90 a tohle byly vanastovky a dneska si večer dáme další kolo hitparády Eurochart Hot 100. V 90kách to bývávaly nejprodávanější singly v Evropě. Tentokrát to budou největší hity a to z poloviny května roku 1996. No a těšit se můžete mimochodem třeba i na tohle. Jestli pamatujete, Mulder se Scaliovou budou taky tančit. Taneční remix z Act X. A přidají se třeba taky Prodigy. To bude velká divočina. Víc vám neprozradím, víc vám zahraju až večer. Půlka května 96. byla hodně roztančená, tak si trsněte taky od 7 hodin.
1: Hitparáda Eurochart. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Depešáci mají teď takové období klidu a rozjímání, tak uvidíme, kdy se z té letargie zase probudějí. Teď vás doufám už definitivně probudili na Hit Radio 90, ostatně za chvilku 9. hodina a jdeme rovnou zkontrolovat, jak to aktuálně jede. Je tady Kuba.
1: Na trase z Nového Města na Moravě směrem do Žďáru nad Sázavou před Radňovicemi bourala 3 osobní auta, doprava tam zpomaluje. Na výjezdu z Třince směrem do Frýdku Místku zasahují záchranné složky u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu a s menším zdržením. A na dálnici D8 na 59. kilometru směrem na Prahu je uzavřený jeden pruh. Připravte se na kolonu.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: tím dnešním počasím je to takové krapet rozmanité, zatímco v Čechách bude většinou oblačno, tak na Moravě budete mít ještě sluníčko, hlavně na severu a k večeru. Jinak místy přehánky a teploty 13 až 17 a bude i trochu foukat.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Teď nám sem zrovna vítr z britských ostrovů přivané zástupce Britpopu, skupinu Pulp a jejich Disco 2000. To je prostě britpopová klasika. Tak dobrou chuť a když tak si k tomu rovnou můžete dát i humus. Tedy humus s dvěma m, abych byl konkrétní. Páč, dneska je Mezinárodní den humusu. Překvapivě, kdyby vás to náhodou zajímalo. Tak fajn dopoledne.
1: Michal Klein. Hit Radio 90.

0: Ne, dvě malá křídla tady nejsou. Byli tady Fugees, Killing Me Softly, to jo, u nás na Hit Radio 90, a to lehce po 9. hodině dopolední, kde je právě teď ten správný čas si procvičit své 90kové hudební znalosti. Dneska tady budu myslet na jednoho britského zpěváka, kterému v žilách kolovala řecká krev. Začínal v jedné slavné popové dvojici, kterou bezpečně všichni znáte, ale největší úspěchy potom sklidil až co by solový umělec. Jo a letos v zimě na konci roku to bude už 10 let, co bohužel odešel tam nahoru do hudebního nebe. Tak zhádejte, koho mám dneska na mysli, a poslouchejte, protože za chvilku vám od něj něco pustím tady na 90.
1: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Tak co, našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který pozná chutí.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
13: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
17: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

If it makes you happy a Sheryl Crow tady u nás na Hitrádiu 90, kde dneska hádáte a tentokrát jméno britského zpěváka, hodně známého, slavného, který se za svého života hodně věnoval charitě. Některé jeho dobré skutky dokonce vyšly najevo až po jeho smrti, protože si to prostě předtím nepřál. A myslím, že asi nejvíc napovím tím, že složil jeden z největších vánočních hitů všech dob. Ten vám takhle v polovině května se nechystám pustit do éteru zatím, nebojte, ale mám tady od bývalého člena skupiny Wham, a to už je tedy velká nápověda, něco jiného. Tak už za pár okamžiků, tady na Hit Rádiu 90 a zatím Chris Ria a těšíme se na léto.

0: Skupina Erasure a jejich Star na Hitradio 90 a na jednu 90-kovou Star jsem tady taky 25 minut myslel a stále ještě myslím. Jde o zpěváka z Británie, o kterém se kdysi dávno možná chviličku uvažovalo, že by nahradil Freddieho Mercuryho v Queenech. A to ještě tedy pár let předtím zpíval v londýnském metru. Jen tak, s kytarou kolem krku. A jeho jméno je, ale vy jste to asi poznali, je to George Michael, pochopitelně. Dneska vám od George Michaela a vlastně už za chviličku pustím jeho hit Too Funky a možná i s tím legendárním videoklipem, kde se objevily světové top modelky tehdejší doby, třeba i naše Eva Herzigová, a nebo třeba Linda Evangelista, Tyra Banks a další a další. Tak tedy bez toho klipu, ten si když tak dejte na YouTube, ale to audio, to vám posílám už za chvilku na 90.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
4: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To jsem měl pocit, že pianista se tam zbláznil, ale jinak geniální věc, o tom žádná, jak z nějakého amerického začouzeného baru. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, posloucháte Hit Radio 90, za chvilku 10. hodina dopolední a jdeme za vámi na silnice a taky na dálnice. Je tady aktuální doprava.
1: Na dálnici D1 na 308. kilometru ve směru z Olomouce do Ostravy leží kamení na vozovce, dejte tam pozor. Na příjezdu do Vyškova od Rousínova bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. A na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na dálnici D8 se vytvořila asi dvoukilometrová kolona s menším zdržením, počítejte i v protisměru.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
15: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska oblačno, zataženo, na Moravě chvilkama i polojasno. I v jižní polovině Česka se má ukázat sluníčko. Na horách tam má zase pro změnu sněžit. Teploty čekejte od 13 maximálně do 17, na severu Čech tam budete mít pouze kolem 10 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Na Netflixu tam je nový dokument od kapele Red Hot Chili Peppers, jestli jste ještě neviděli. Ale pozor, členové Red Hotu se tady od toho celého nakonec distancovali a nechtějí s tím mít nic společného. Dokonce vyzvali své fanoušky, aby na to radši nekoukali. Nechám na vás, jestli kouknete, nekouknete, a k tomu každopádně teď zahraju Scar Tissue tady u nás na 90ce. Minutku před 10. přeju hezké dopoledne.
1: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: No, přiznávám se, jak moc nemusím jejich hit No Limit, tak tenhle hit Get Ready For This ten naprosto miluju. Jejich první hit parádový zářez kariéry, tohle byla skupina Two Unlimited na Hit Radio 90. No a taky v našem novém díle podcastu Vypalovačka na téma Eurodance, tak tam jsme se pokusili rozebrat právě eurodancové texty nějaké. O čem tam většinou ti zpěváci, zpěvačky a repeři zpívali, anebo případně repovali?
1: Ono vlastně jako eurodancový texty z nějakých 80% jsou instrukce na to, co máš dělat. Teď budeš prostě zvedat ruce, teď se budeš hejbat, teďka pojď na kolena, když ne, to je Ivan Hlas zase.
2: Skákej.
1: Víš, jakože instrukce...
0: Možná tam taky někdo byl na kolena,
1: hlavně
0: to nevíš,
1: se musí, hlavně se musíš bavit a musíš u toho prostě skákat a musíš do toho vydat energii a hlavně musíš být veselý a pozitivní, protože tenhle ten svět je přece jako super a nečekají tě žádný traumata a jestli někdo někde zpívá o nějaký jako ironii a bere si do pusy politiku, tak ne, my rozhodně ne, my se budeme bavit a my budeme tancovat a až nás toho budou bolet krční páteře.
0: A co já vím, můžete si klidně zatančit i teď, takhle dopoledne. Vypalovačku najdete všude tam, kde jste zvyklí, anebo zkuste přímo na našem webu hitradio90.cz a dejte nám, když tak zpětnou, dejte nám vědět, co byste třeba rádi, abychom s Markétou a Jebošem dál probírali.

0: Jaký fenomén z 90. let? Co by vás tak mohlo zajímat? Jsme zvědaví. Jsme Hit Radio 90.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
8: Nejlevnější pneu.cz.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Devadesátky. Nejlepší.

Cranberry Zombie, hit Radio 90, za měsíc a kousek dorazí do pražské O2 arény Duren Duren. A protože na vás myslíme, vážení, kudy chodíme, tak jsme pro vás ulili i několik vstupenek. Kdybyste si třeba chtěli oprášit hity jako The Reflex, nebo tu jejich slavnou bondovku, anebo třeba devadesátkové superhity, jako byly Come Undone, anebo taky Ordinary World, tak bejt váma, sleduju naše sociální sítě. Minimálně dneska, zítra, Facebook, Instagram, protože tam to bude jakože úplně to hlavní a originální. Tak vám držím palce a Roxette k tomu posílám právě teď.

0: Jo, když někdo umí, tak prostě umí. A myslím si, že YouTube umějí, no, až za dva rohy. Even better than the real thing, jedna z posledních věcí, kterou vám dneska stíhám zahrát, ale uslyšíme se ještě večer od 7:00, a to u dalšího kola hitparády Eurochart. Tentokrát vás čekají největší hity z poloviny května 1996. Si můžete zavzpomínat přesně 30 let staré hity. Tam budou večer od 7:00. A za chvilku Markéta, tak se mějte.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby, Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty, 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Manic Street Preachers na Hit Rádiu 90, skoro v 11 hodin.
1: Na dálnici D6 na 129. kilometru směrem od Chebu do Karlových Varů je na vozovce vysypaný náklad. Doporučujeme snížit rychlost. Na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru do Bratislavy narazilo osobní auto do dopravního značení. Dejte pozor. A na výjezdu z Prahy směrem na Ústí nad Labem v Cínovecké ulici za sjezdem na Ďáblice se v koloně srazilo osobní auto s nákladním a s dodávkou a zablokovaný je jeden pruh. Počítejte tady s kolonou.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
12: s čili nebo bez cukru,
11: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
12: Také v luxusním dárkovém balení.
11: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
19: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
21: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
22: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malešic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
23: Hit Radio 90.
0: Dneska bude celý den oblačný, zatažený, vyskytnou se ojedinělé přehánky, s vyšší pravděpodobností budou na horách a nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Je středa, už nebo teprve, to nechám na vnímání každého z vás. S vámi už Hit Radio 90 a možná, že to je ta středa, kde vám dneska dáme lístky na Duren Duren, tak dávejte si pozor, jestli náhodou nebudou v éteru. Já jsem Markéta Rachmanová, nevím jak vy, ale já mám připraveno.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Hezký dopoledne, posloucháte Hit Radio 90. Aerosmith mají určitě v šuplíku nočního stolku takový ten organizér na léky. Pravidelně ujídají, ale samozřejmě, že navenek působí tak, jak kdyby nikdy nebrali ani šumivý vitamín C. Navíc se využívají momentální popularity vinylů, která je opravdu celosvětově obrovská, a právě vydávají nádhernou kolekci, je to celkem 5 desek, krásným limitovaným boxu, a hlavně Aerosmith znovu vydávají v téhle parádě svoje úplně první album, který vydali v roce 1973, protože na ty první věci se prostě nikdy nezapomíná. 90ky za chvíli zpátky, budou R.E.M.
1: To nejlepší z 90ek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.

0: české kvality. XXX do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Pět minut před půl dvanáctou ladíte Hit Radio 90, Prince a Little Joe, taky Marky Mark. Náš nový podcast Vypalovačka o fenoménech 90. let už za sebou vláčí tisíce spokojených posluchačů, fanouškovská základna nám roste, takže jestli tam ještě nepatříte, pojďte tam, je tam fakt příjemně, devadesátkově. Ten nejnovější díl je o fenoménu Eurodance a musím říct, že tam jsme se hodně odvázali.
1: Vlastně za takovej počátek toho eurodancového šílenství, nebo já bych aspoň označil Snap a Rhythm is a Dancer. To bylo jako to, kdy to prostě úplně vystřelilo nahoru.
2: Tam byl ten obrovský zlom, no. Pokud už to všichni začali dělat.
1: No, protože potom to všichni začali kopírovat. Headway a Dr. Alban, pak přišli Two Unlimited, pak přišel ten peak těch 24/7 a podobných kapel.
2: Culture Beat.
1: Culture Beat, přesně tak.
0: A já jako musím říct, že tohle to jsou všechno jako kapely, které mě nijak nepohoršuje ani zpětně, že se mi to jako líbilo, protože mně se to fakt jako líbí i dneska. Jo, pak nebudu jmenovat Rednecks nebo Erotic nebo Modo Jumbo a tyhle ty
2: úlety.
0: Ty úlety, to už mě přišlo fakt jako moc a bylo to jako takový jako prdlý.
2: Souhlasím.
0: Jo. No. A trošku si myslím, že to byl i začátek konce Eurodanceu, ale to, co my jsme tady jmenovali a vlastně shodou okolností je to i taneční muzika, kterou hrajeme na Hit Radio 90, tak to je takový ten jako kvalitní Eurodance, kdy jako nad tím mě přišel ještě někdo jako přemýšlel.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: No a už v neděli přijde na řadu fenomén boyband. A tam to bude zase stát za to. Trošku jsem to brala jako svoji terapii po letech. Tak poslouchejte Vypalovačku všude tam, kde se podcasty poslouchají a taky na hitradio90.cz. Yeah.

sam ih sla džopu zna. I am back, just posted. Dali se mnie, co sam z nima dělal.

0: Baby Bird na Hit Radio 90. O, takový malý Baby Birdi jsou možná roztomilí, dokud vám ve 4 ráno nehulákají pod oknama. I když dneska ráno jim docela stuhly zobáky, Krušné hory, Krkonoše i Šumava totiž hlásí úplně nový sníh. Já bych jenom chtěla říct, že na svatýho Martina 11. listopadu vždycky čekáme tak trochu netrpělivě, těšíme se, je to takový dobrodružov, jestli opravdu přijde, nebo jestli se spozdí o pár dní, ale o ledový muže fakt nikdo už nestojí, tak se prosím vás, kluci, spakujte a nechte nám jaro. Děkujem.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
5: Gap. Individual style for every generation.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Nádech, výdech, šalom, bude 12.
1: Na dálnici D1 na 311. kilometru ve směru na Ostravu u sjezdu na Bělotín zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Počítejte se silným provozem. Na dálnici D48 na 61. kilometru směrem od Frýdku Místku na Český Těšín se srazila dvě osobní auta a blokují jeden pruh. A na dálnici D2 na 31. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Projíždějte tam raději se sníženou rychlostí.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
2: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Poslance dnes čeká závěrečné projednávání vládní novely zákonu o veřejných rozpočtech. Předlohu kritizuje opozice. Obává se toho, že změny umožní vládě nekontrolovatelné utrácení. Ministryně financí Alena Schillerová vnímá opoziční kritiku jako bouře ve sklenici vody. Lebku svaté Zdislavy ukradl neznámý pachatel včera večer z baziliky v Jablonném na Liberecku. Stalo se tak na začátku bohoslužby. Alarm byl kvůli obřadu už v tu chvíli vypnutý. Na místo dnes přijel také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Relikvie má podle něj především historickou a pro věřící duchovní hodnotu. Americký prezident Donald Trump jede do Číny. Na návštěvu Pekingu přiletí večer a zůstane 3 dny. Očekává se, že šéf Bílého domu bude tlačit na čínského prezidenta ohledně ukončení čínské podpory Íránu. Na českých chmelnicích už finišují jarní práce. Rostliny se stále ručně natáčejí na drát, protože nikde na světě zatím neexistuje potřebná technologie. Na jedné chmelnici tak projdou brigádníkům pod rukama 100 000 rostlin.
2: Dneska oblačno, zataženo, někde ale i polojasno, vyskytnou se ojedinělé přehánky, spíš na horách. Nejvyšší teploty 13 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Už jsme vám toho řekli tolik, že máme možná lehkou dehydrataci po muzice, tak teďka to necháme téct. London Beat, Mariah Carey nebo Falco, hezké odpoledne.
0: Markéta Achmanová, Hit Radio 90.

0: hörst du die Stimme, die dir sagt:
1: Enter the light, the light. I give up.
2: Time 90 non-stop, jsme Hit Radio 90, tohle byl Falco. A jestli je teďka někde na světě nejvíc fotografů a bulvárních novinářů, tak to není pod oknama Ondřeje a Daniely, ale kdyby Falco tady ještě byl, tak by tam asi ve svým mozartovským kostýmku stál taky. Včera totiž začal festival v Cannes. Já jsem projela krásný outfity na koberci, Demi Moore je letos dokonce v porotě a vypadá opravdu božsky. Pedro Almodovar by tam měl letos představit svoje nové filmové dílo, ale nakonec vlastně můžou natočit sebedůležitější psychologický dramata o smyslu existence, ovšem pokud se u toho špatně oblečete na červený koberec, historie vám to vůbec neodpustí. 90 jsou za chvíli zpátky i s London Beats.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Sindel X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
4: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
5: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
6: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
5: ano.
6: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.rezortsvět.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte Hitradio 90, tohle Eňa. Včera jsem se na chvilku dívala na Eurovizi. Pořád jsem přesvědčená o tom, že nic lepšího, co se týká stage designu, v televizi fakt neuvidíte. Já nechápu, jak to dělají, tu show. A hlavně, jak pevný musí mít nervy ty lidi, co připravují ten přímý přenos, co se navíc vysílá do tolika zemí světa. Je to neuvěřitelný, protože tam se opravdu může podělat tolik věcí. Ty samotný účastníky asi komentovat nebudu, ale je to vlastně něco mezi oduševnělou Eňou, kterou jste před chvilkou slyšeli, a naprostým bizárem. Madonna ta zaspívala na Eurovizi jako host v roce 2019. Bylo to v Tel Avivu. Za to vystoupení dostala tenkrát totální bídu, ale taky $1 000 000.

0: MC Hammer, chlapek, co se skvěle chytil v Silicon Valley, kde dělá na velkých projektech, dokonce stál tenkrát i o zrodu Twitteru. My ho ale známe jako dokonalýho tanečníka a jednu dobu krále hip-hopu z Kalifornie. No, eurodanceoví producenti se to v Evropě snažili dělat podobně a MC Hammer byl jeden čas docela důležitý mustr. I o tom je nejnovější Vypalovačka, podcast Rádia 90, každý týden nový díl a ten aktuální právě o stylu eurodance.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a super financováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle to můžem tady na Hitrádiu 90. East 17, Hold My Body Tight. Skoro ve 13 hodin, i po 13. samozřejmě pokračujeme skvělýma hitama, který vám snad udělají lepší středu. A snad to nestojí za nic moc na silnicích.
1: Na dálnici D35 nad Boustem, 47. kilometru směrem od Olomouce na Mohelnici, stojí v pravém pruhu nákladní auto s defektem, dejte tam pozor. Na příjezdu do Ústí nad Labem směrem od Děčína se srazilo osobní auto s nákladním a zablokovaný je jeden pruh. Na trase Most Plzeň před Plasy havaroval motorkář, projíždějte se zvýšenou opatrností. A na trase ze Strakonic do Prahy v koloně za Jílovištěm bourala dvě osobní auta, počítejte tam s narůstajícím zdržením.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
5: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
6: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
5: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
6: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
5: zážitků
6: a zábavy.
5: Táta sviští po okruhu,
6: děti si užívají spolu jízdu
5: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
7: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
6: Adrenalinovou jízdu najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.pragboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Dnešní počasí asi už nemá cenu komentovat, zkrátka je to takový všelijaký, oblačno, zataženo, místy vykoukne slunce, takže najednou je polojasno, přehánky ojedinělé, hlavně tady na horách a nejvyšší teploty 13 až 17. Zítra to bude velmi podobné, zataženo, oblačno, těch mrků možná bude přece jenom o něco víc a 12 až 16 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Občas každý z nás ztratíme hlavu. V Jablonném v Podještědí ztratili lebku. Jestli to byl třeba student anatomie, tak prosím tě, na internetu je takovej chlebek k mání za pár stovek, tohle vůbec nebylo nutný.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.
1: Je květen, love is all around, a to věděli už wet, právě teď na Hit Radio 90. Markéta s vámi, přeju hezký odpoledne.

Hezký středeční odpoledne, posloucháte Hit Radio 90. Už to nebude dlouho trvat a Cher oslaví 80. narozeniny. Je úplně jedno, jak moci k tomu pomohly plastikové, plazma, pravidelný injekce botoxu do těla. Fakt to už prosím vás přestaňme řešit, protože tahle

0: lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost SpartaFest.cz.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
6: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

ty blondýny. In Excess tady na Hitrádiu 90. Určitě na ně přijde řeč v dalších dílech našeho podcastu Vypalovačka, protože smrt jejich frontmana je taky obrovská škoda. Podobně jako smrt Kurta Cobaina, ostatně jakákoliv smrt je škoda, pokud se nejedná o masového vraha samozřejmě. Jeden z dílů Vypalovačky jsme věnovali právě Kurtu Cobainovi a objevili jsme nějaký historky z dětství, který by mohli napovědět, že tenhle kluk to prostě v životě nebude mít jednoduchý. Už jako malej kluk byl svědkem docela dramatický situace, kdy jeho máma zjistila, že její manžel Donald nevěrný. Vytáhla na něj prej tenkrát právě bouchačku, kterou mu přiložila k hlavě a začala mu vyhrožovat, že ho zastřelí. A Kurt i se svojí ségrou na to vyděšeně koukali, jak máma v afektu pistoli nabíjí, ale nakonec vztekle vypochodovala ven a tu zbraň hodila do řeky, která nedaleko jejich baráku tekla. A pozor, jo. Následujícího dne prej Kurt několika dětem zaplatil, aby tu bouchačku vylovili, pak ji odnesl do bazaru a za peníze, který za ně dostal, si koupil svůj první zesilovač.

0: Byli první, no, když pomineme třeba Jackson 5, tak první chlapecká skupina byly právě New Kids on the Block. Měli na to výuční list, dalo by se říct, ale celý týden patří na Hit Radio 90 úplně jiný partě, kdy taky začínali jako pánové, jako malí kluci, no malí kluci, prostě teenagery, ale uměli hrát na nástroje, uměli zpívat a hlavně všechno si to skládali sami, od textů po muziku. Mluvím o Duran Duran. Hrajeme o lístky na jejich pražský koncert. 24. června přijedou do O2 Areny. Je to docela událost, protože u nás opravdu dlouho nebyly. Vstupenky můžete buď koupit, ještě nějaký jsou, anebo vyhrát ve vysílání. Až Duran Duran uslyšíte, tak volejte na 720 868 636. Doporučuji tohle číslo si uložit. A taky můžete s námi hrát na Facebooku a Instagramu Hit Radio 90. Stačí, abyste nás sledovali a odpovědi v komentářích. Už zítra vás třeba vybereme. Vůbec to není nemožné. Duran Duran, Hit Radio 90. celý tento týden.
1: Hitparáda Eurochart se vrací. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hit Radio 90.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
5: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
6: s čili nebo bez cukru,
5: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
6: Také v luxusním dárkovém balení.
5: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Možná už jste na tuhle delikátní klubovku úplně zapomněli. Terence Trent D'Arby a taky Desiree na Hitradio 90 kousek před 14. hodinou. Hezké odpoledne, pokračujeme dál v náloži těch nejlepších 90kových hitů. A pokud nás posloucháte v autě jako dabový rádio, máme pro vás informace ze silnice.
1: Na trase z Plzně na Domažlice za Holíšovem u Ohučova probíhá vyšetřování nehody. Počítejte tam s omezením. Kolize komplikuje provoz za Rosicemi směrem na Brno. Na křižovatce na Ostrovačice se srazila dvě osobní auta. Na tahu z Bruntálu na Opavu u odbočky na obec Zadky zasahují u nehody záchranáři. Dopravu tam řídí policie. A na dálnici D8 na druhém kilometru směrem od Prahy na Lovosice stojí porouchané vozidlo, tak i tady dávejte pozor.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Už zase nejde internet.
13: Ta Wi-Fi je pomalá.
12: Ne.
14: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
13: Yes!
15: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
13: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
14: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Jo, ještě beton.
18: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skrožovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
19: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
20: Hit Radio 90.
0: I zítra bude zataženo, oblačno, sem tam možná polojasno, ale bude víc mraku než dneska. Teploty 12 až 16 stupňů.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A nervozita deváťáků je docela hustá, protože už v pátek by se měli dozvědět, jak dopadly u přijímaček, ale už dneska jsou venku výsledky testů těch jednotlivostí z Cermatu. Tak ať to dobře dopadne a respekt všem rodičům, co tohle musí podstupovat. Pojďme si říct, že před svým dítětem nevypočítat úlohu z matematiky je trošku potupa, která se pak s váma potáhne jako fibularis.
20: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Rádio 90. Dneska večer si dáme další kolo Hit Parády Eurochart. Eurochart je hit paráda, která se vysílala v 90. letech a jasně ukazovala, co se prodávalo. Dneska to bude výlet do roku 1996, konkrétně do 11. května, kdy se Eurochart vysílala v evropských rádiích. No a kdy žebříček zaznamenal fenomenální postup jednoho singlu, který je dodnes skvělej, je v něm nadčasovost. A bohužel zase můžeme jenom litovat toho, že ten zpěvák už nikdy nepřijde a nezaspívá. Já jsem původně myslela, že vám to neřeknu, o koho jde, že si budete muset počkat na tu dnešní 19. hodinu, ale kdo má dneska čas na něco čekat, že? Tak se pojďme domluvit, že ten single uslyšíte hned po reklamě. Máte 4 minuty a 90 jsou zpátky.
1: Sky Towers Malešice. Moderní bydlení, které mění pohled na město. Stylové byty v nové dominantě Malšic. Výhledy, komfort a centrum na dosah bez každodenního dojíždění. Sky Towers Malešice. Otevřete dveře novým obzorům. Více na www.skytowers.cz.
2: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými bramburky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.

0: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
1: V Zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v Zooparku Zelčín?
2: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
1: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
2: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí tábor vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táborů je pro 60 dětí, ubytování je v chatkách. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
1: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
0: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

Posloucháte Hit Radio 90. Jsou to 3 týdny, co je v kinech film Michael. A stalo se to, co se asi čekalo, ale teď je na to, jak se říká, štempl. Nejvýdělečnější hudební film v historii amerických kin je právě Michael. Ale celosvětově je tam pořád ještě překážka na vrcholu v podobě Freddie Mercuryho a Bohemian Rhapsody bylo totiž celosvětově úspěšnější. No a i když se teďka kritici možná úplně zbytečně hádají o tom, jestli Jafar Jackson hraje svýho strejdu líp než Rami Malek Freddieho, tak můžou mít miliardy z prodeje lístků, můžou mít stovky triků v postprodukci, ale vždycky je nejdůležitější stejně to, co mají pánové na sobě. A jediný, co tyhle ty dva spojuje v pódiové módě, je naprostá jednoduchost, a to v podobě bílého náčelníku. Nosil ho i Michael Jackson, nosil ho i Freddie Mercury a nosí ho i Robbie Williams.

0: co jiného by do Čech Eros Ramazzottiho táhlo ženský, protože byl tady přednedávnem a přijede i příští jaro. A chce tak vynahradit to, že někteří se na jeho pražský koncert nedostali a byli smutní, tak Eros zkrátka vyslyšel tyhle ty prosby a příští jaro přijede znovu. Vstupenky už se prodávají, tak si to pošéfujte, ať potom nelitujete znova. Hit Radio 90 samozřejmě pokračuje dál, do 15. třeba Mature nebo Rajcet Fred a Markéta se těší zase zítra.
1: Všude dobře, domů nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90 píseň, kterou Boyzone udělali pro první celovečerák mistra Beana, Picture of You. Dohrává 6,5 minuty před 15. Ivo Alačuš je v tuto chvíli s vámi. Přeju vám krásné středeční odpoledne, za chvíli Eurochartové 3 ve 3, ale předtím třeba aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislé kolony převážně nákladních aut popojíždí v pravém pruhu po dálnici D1. Poprvé se zpomaluje za Velkou Bíteší na 163. kilometru, následně u 9 křížů Ostrova, Čický, Valky a plynule se jede až za křížením s Břeclavskou D2. Řidiči osobních aut celkem ztratí půl hodiny, nákladní hodinu. V koloně se zdrží také řidiči na plzeňské dálnici D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 9. kilometru a k Pražskému okruhu necháte 20 minut navíc. Pozor dejte na dálnici D35 na 247. kilometru z Olomouce na Mohelnici. V pravém pruhu stojí porouchaný kamion.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: CZ. Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
11: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
12: Jízdy na bobové dráze.
10: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
12: Soutěže.
10: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
12: A koncert Tomáše Kluse.
10: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
12: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
10: nhr.cz.
13: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Datart pořádá Maxi výprodej.
16: Cože? Maxi výprodej?
15: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
16: Tak to je další level.
15: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
18: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů.
7: Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Žádná velká změna v počasí nás ve čtvrtek nečeká, v noci by mělo být oblačno až zataženo, postupně se objeví přehánky nebo déšť, někde i bouřky a v Krušných horách kránu i sníh, podobně to bude i přes den. Nejnižší noční teploty 8 až 3, ojedinělé přízemní mrazíky a nejvyšší denní 12 až 16.
4: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Co bylo v Eurochart 11. května 1996 v první desítce? Tak to uslyšíme večer od 7. Ale vzhledem k tomu, že se jednalo o hitparádu 100 místnou, tak je škoda nevybrat ještě něco z té zbývající 90ky. A tak si už teď na hitrádiu 90ka dáme tehdejší novinky na 85., 42. a 29. místě. Mají je na svědomí Wickfield, Tony Rich Project a Pet Shop Boys.
4: Ivo Alač. Hitrádio 90ka. 3 ve 3.

0: středeční odpoledne trávíme spolu na Hitrádiu 90. Za námi 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje. A dneska to, že 11.5.96 byly novinkami týdne v hitparádě Eurochart Hot 100. Ta nejvyšší na tehdejším 29. místě. To byly Pet Shop Boys a Before, to nám doznívá. Předtím to byla jedna z mých nejoblíbenějších 90. Nobody Knows od projektu Tonyho Riche. A na úvod jsme tu měli i Wickfield a Sexy Eyes. Top 10 uslyšíme od 7 večer. Podání Michala Kleina.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

hitrádu 90, jedno z těch velkých men hudební historie a taky jedna z těch trvalek. Začínala už koncem 70. The Go-Go's, což bylo v té době ještě něco ne až tak běžné, kompletně ženská punkrocková kapela, která byla hodně úspěšná a tím pádem taky hodně vlivná. No a na to Belinda Carlisle navázala ještě úspěšnější solovou kariérou s desítkami hitů, z nich si ty 90-kové tady pravidelně hrajeme, no a dneska přišel na řadu In Too Deep. Jinak Belinda v loni překvapila i novou deskou po 8 letech, a to dobře přijatým albem cover verzí. Nové album mimochodem vydal v loni i Andy Bell, ale teď si ho připomeneme tak, jak ho vlastně všichni známe o něco lépe a jak ho úplně nejvíce milujeme jako člena dvojky Erasure, tady je její obrovský hit Blue Savannah na Hit Radio 90.

0: Vzniklo k tomu fotbalovému mistrovství světa v 98. Proto Carnaval de Paris. No a k tomu letošnímu už zase jednu z písní nahrála Shakira, přestože už s tím svým fotbalistou není. Jmenuje se to Dai Dai a je to zase hodně dobrý. Za chvíli třeba The Verve anebo Simply Red.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Nákupy v online shop CZ.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Já mám taky rád mír a sýr. Tohle byla Lucie z Kamenilý dítě na Hit Rádiu 90. 5 minut před 16. je čas na dopravu.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Nesouvislé kolony popojíždí po D1 ve směru na Brno. Má kladně auta poprvé zpomalují před odbočkou do Velké Býteše na 161. kilometru a za křížení s Břeclavskou D2 v Brně nechají přes hodinu. Osobní auta víc než 30 minut. V koloně se zdrží řidiči také na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru a k Pražskému okruhu je to na 25 minut. Levý pruh zavřeli silničáři na Mladoboleslavské D10 ve směru na Prahu na 57. kilometru u Mnichova Hradiště. Probíhá tam údržba a provoz zpomaluje. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Bezpečnost má zelenou s Kooperativou. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
4: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
3: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
6: Tak co, našla jsi něco?
7: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
6: No jo, tady jich jako po dešti.
8: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
9: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
14: No jasně, super.
13: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
14: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
13: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
14: Pánové na burger s trhaným masem.
15: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
0: Ve čtvrtek by mělo být oblačno až zataženo, postupně se taky objeví přehánky nebo déšť, někde i bouřky a v Krušných horách kránu i sníh. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 3 stupni Celsia, ojediněle přízemní mrazíky a nejvyšší denní 12 až 16.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď jedna z těch mnoha žen, které dostaly jméno díky obrovskému hitu skotského písničkáře Donovena z konce 60. let, Jennifer Juniper. Třeba ve Spojených státech amerických to bylo nejpopulárnější jméno 14 let v řadě. Každá 30. narozená ho dostala. A mezi nimi byla i Jennifer Page.
19: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

na Stalové dráze a jeho Love Won't Wait. Vy, co se nemůžete dočkat nového alba Madony, tak si vlastně můžete pořídit ten její předchozí, v loni vydaný počin, EPčko remixu a nevydaných písní z období alba Bedtime Stories, pojmenované The Untold Chapter. No a na něm je právě demo písničky Love Won't Wait, které Madonna nahrála, ještě než tu píseň pak věnovala Garymu.

0: tady za chvíli taky bude na Hitrádiu 90 s Ray of Light, předtím ale Goo Goo Dolls a Iris.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: německé kvality. XXX Lux domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ratatadadarata trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Martin Mrvík a rád bych vás pozval do autosalonu Audi Auto Jarov.
3: V mimořádné nabídce skladových a předváděcích vozů Audi snadno najdete svůj vysněný model, výbavu nebo cenu. Poznejte, jak chutná svět Audi v Auto Jarov a zažijte komfort opravdového cestování. U nás si vybere opravdu každý. Kontaktujte ještě dnes Auto Jarov, Osiková 2, Praha 3, www.autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 Rockset Almost Unreal. Já teda, když už teďko slyším Rockset několik týdnů, tak se vybavím tu skvělou historku kolegyně Markéty, o kterou se podělala v našem podcastu Vypalovačka v díle věnovaném hudebním nosičům, tedy tomu, jak jsme poslouchali hudbu kdysi. Jestli jste to ještě neslyšeli, tak je to na hitradio90.cz třeba. Pamatujete na ty tržnice, jak se tam prodávaly takový ty pochybný verze s těma divnýma obalama?
1: Hele, já jsem z Krkonoš, takže jako my jsme přes Harachov jezdili do Jelení Góry.
0: Aha, přímo ke zdroji.
1: Jednou za měsíc a samozřejmě, že vždycky, když jsme tam jeli, tak mi spolužáci, spolužačky napsali jako seznamy, co všechno chtějí. Fakt si pamatuju konkrétní zprávu od jednoho kluka, na kterého já jsem chtěla udělat dojem, a on miloval Rockset. On prostě chtěl tuhletu kazetu, abych mu přivezla, a já jsem řekla, samozřejmě není problém, jako okamžitě. A já mu to přivezla. No mé to bylo zalepený, bylo tam fakt jako, že Rockset, turism, ale když se to rozdělalo, tak tam bylo úplně něco jiného. Tuším, že tam byly nějaký 24/7 nebo něco.
2: Ježiš. To nechceš. Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90.

0: Když se ta letošní Eurovize koná ve Vídni, tak mě docela zajímá, jestli se tam třeba náhodou neobjeví členové Unique 2, kteří jsou také z Vídně. Včera tam nebyli, ještě ve čtvrtek nebo v sobotu je šance. Teď jsme ale slyšeli na Hit Radio 90 s hitem Do What You Please. No a za chvíli včerejší neúspěšný účastník Eurovize, Boy George.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: na Hitrádiu 90, jeden z těch lepších boybandů, East 17, skvělá věc, Do You Still, to znívá 6,5 minuty před 17. Za chvíli další 90, třeba od Jimmy Cliffa, anebo OMD, v další hodině. No a než nám odbije 17, tak určitě stihneme spoustu důležitých informací od Renaty dopravu, od Lucky souhrn zpráv a já ještě přidám počasí.
1: Bouralo se na dálnici D48 u Nošovic na Frýdecko-Místecku. Ve směru do Českého Těšína na kilometru 56,5 se srazilo osobní auto s nákladním. Zpozorněte na 11. kilometru D52 z Brna do Mikulova. Za odpočívkou Rajhrad stojí osobní auto s defektem kola. V koloně se zdrží řidiči na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. Brzdí se za Loděnicí na 8. kilometru a k Pražskému okruhu necháte 25 minut navíc. Porouchané auto přehlédněte na 135. kilometru dálnice D3 ve směru do Rakouska a stejná situace je na 60. kilometru D8 na Prahu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
7: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
8: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
9: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
8: ano.
9: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do Auto ESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde?
13: Od lesa prodá auto u ESA.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
15: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
16: www.hrady.cz.
17: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
18: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
19: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
20: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
21: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Zdražení pohonných hmot v posledních týdnech zasáhlo zhruba polovinu českých domácností. Desetina se kvůli tomu potýká s velkými finančními potížemi. Lidé se teď snaží dopady zdražení zmírnit, a to například vyhledáváním levnějších čerpacích stanic. 5 možných variant přímého železničního spojení Prahy a Brandýsa nad Labem prověřila Správa železnic. Navržené trasy by zkrátily dojezdovou dobu do centra metropole z dnešních 50 minut na zhruba 25. K variantám teď vytvoří posudek Státní fond dopravní infrastruktury. Česko se v dubnu v evropském žebříčku inflace polepšilo. Z 41 sledovaných zemí mělo 10. nejnižší. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v dubnu zvýšily o 2,5%. Rejstřík problémových fanoušků by mohl přispět k větší bezpečnosti na fotbalových stadionech. Jeho zavedení zvažuje ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný. Přípravu legislativy chce urychlit.
0: Jak by mělo být ve čtvrtek? Žádná velká změna, nadále převážně oblačno až zataženo s přeháňkami, deštěm, někde i s bouřkami a v Krušných horách ráno i se sněžením. Nejnižší noční teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle se objeví i přízemní mrazíky, no a nejvyšší denní mezi 12 a 16.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: A teď už pán, který nás bohužel před půl rokem opustil, ale zanechal po sobě spoustu hitů, včetně toho z Kokosu na sněhu.
20: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
9: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
10: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Alanis Morissette, která nám teď dospívává na Hit Radio 90, bude brzo taky slavit 1. června, ale víte, kdo už má dneska narozeniny? Tak třeba Espen Lind. A kdyby mezi námi ještě byli taky Melanie Thornton nebo Petr Hapka, no ale pak je má taky jeden z nejslavnějších hudebníků všech dob. Pán, který nahrává desky už od svých 11 let, má na kontě spoustu cen, včetně mezi zpěváky rekordních 25 Grammy a taky Oscara, protože pravidelně svými písněmi přispívá i do filmů a přispěl i do animáku Mulan společně se skupinou 98 Degrees. Tady je na Hit Radio 90 harmonika Stevie Wondera a za chvíli jeho hlas v našem dnešním filmovém hitu v půl šesté. True to your

0: Jedinečný Stevie Wonder má dneska 670. narozeniny. Přejeme mu všechno nejlepší samozřejmě a teď jsme si jeho umění připomněli na Hitrádiu 90. To byl náš dnešní filmový hit 6. 98 Degrees a právě Stevie Wonder a True to Your Heart ze soundtracku Disneyovky Mulan. Za chvíli už iPhone 65 na Hitrádiu 90.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: tohle byla jedinečná Annie Lennox, ne žádný ptáček, malý Little Bird. 17.52 aktuální čas, pojďme na dopravu.
1: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Dvě auta bourala na pražském okruhu směrem k D1 za sjezdem z Hradecké dálnice na kilometru 61. Zdržíte se asi 15 minut. Příjezd do Prahy po D5 se brzdí od 10. kilometru na 20 minut a pokud pokračujete dál na pražský okruh směrem na Modletice, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Půl hodiny naberete v nesouvislé koloně na D1 před Brnem od Prahy mezi Velkou Bíteší a sjezdem na Břeclav a dvě nehody za sebou řeší policie na D48 směrem na Český Těšín za exitem Dobrá na kilometru 56 a 56,5. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
7: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5U. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější jarní kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo navštivte naše prodejny.
8: Gap. Individual style for every generation.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Ahoj, tady Simona Krajinová. Taky nemáte čas vařit a chcete si pochutnat na dobrém, vyváženém a už hotovém jídle? Proto jsme společně s odborníky z gastronomie vytvořili Poké by Simona. Losos, kuře teriyaki, křupavá kachna. A v rámci této řady nechybí ani moje neřez, kterou milujeme všichni, smažák s francouzskými brambůrky a tatarkou. Čerstvá hotová jídla za dostupnou cenu. Poké by Simona nyní v Makru, na košík.cz a už brzy i na dalších místech po celém Česku. Miluju Poké.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meloun vodní s nízkým obsahem semen kilo za 29,90 a máslo Bony 250 gramů za 22,90. Penny.
16: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
17: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
18: Páchnoucí klimatizace po zimě?
19: V autě 40 stupňů?
18: To nechcete.
19: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
18: Jsme tu pro vás.
19: Klima Express.
18: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
19: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
18: Skočte si nakoupit.
19: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
18: Objednejte se na
19: klimaexpress.cz.
0: V noci by mělo být oblačno až zataženo, postupně se objeví přehánky nebo déšť, někde i bouřky a v Krušných horách kráno i sníh, přes den nadále zataženo až oblačno. Nejnižší noční teploty 8 až 3, ojedinělé přízemní mrazíky a nejvyšší denní teploty mezi 12 a 16 stupni.
20: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No a před námi teď 4 neblondětí, Jem a Lžíce a tak jeden potomek.
20: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. My friend.

0: Na Hit Radio 90 Cardi Offspring a Why Don't You Get a Job. No a když tady za chvíli v našem playlistu vidím DJ Boba, tak mi to připomnělo, že se v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka bavíme o fenoménu Eurodance. Psali jste si o to, tak jsme to rozebrali a je to venku na podcastových platformách, na YouTube Hit Radio a nebo taky na našich stránkách hitradio90.cz.
1: Když si rozebereš vlastně ten eurodanceovej song, tak ve většině případů je tam rapér, který jako chce sdělit nějaký jako sociální poselství, prostě kritizuje nastavení společnosti, jak je to prostě všechno špatný a jak jako tady chybí prostě nějaký jako motor, který tu společnost bude hnát tím správným směrem, protože fakt jako nezapomeňme, že to byly devadesátky, kdy začínala svoboda a trošku jsme si s tím jako nevěděli rady, co jako si všechno můžeme dovolit. Ano, devadesátky v České republice samozřejmě byly jako velmi divoký, takže tady nám asi nikdo jako úplně radit nemusel, ale proto tady byla třeba tenhle ten pokus, kdy rapper se tam vylil srdce, no a do toho byl ten ženský, cože?
0: A pak řekl, máme na to recept všechno.
1: Přesně
0: ten
1: tak.
0: Tanec.
1: Vždycky to skončilo tím, že jako recept na všechno je v podstatě, vykašli se na to, pojď tancovat.
0: No jasně. No.
2: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na

0: Automat stav webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Jo, Yogis má novinky pro kočičky. Vše 100% bez chemie pro jejich zdravé zažívání. Vyzkoušejte masové ragú, nově i pro sterilizované kočky nebo ekologické stelivo na e-shopu yogis.cz. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk.

Nejenom Catherine Zeta-Jones a Michael Douglas jsou slavnými partnery, kteří slaví narozky ve stejný den. Mimo dalších dvou, bohužel už rozešlých párech, o jednom jsem dneska už mluvil, Shakira a Gerard Piqué, no a dospívala nám Sandra, která se narodila ve stejný den jako její někdejší manžel Michael Cretu, akorát teda v jiném roce. Což si mimochodem připomeneme v pondělí, protože mají narozky 18. května. No a

0: 59, ale my už jsme zvědaví, co bylo v Eurochart v tomto květnovém týdnu roku 1996, protože právě to nám dneska od 7 představí Michal Klein.
1: Hit paráda Eurochart se vrací každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Staň se živlem v sobotu 16. května v Europarku. Den plný zábavy, soutěží a dárků. Kolo štěstí a grilování s hypermarketem Globus, lezecká stěna, skákací hrad, surf simulátor, vodní válec, mega bubliny, výtvarné dílny pro děti i dospělé. Prostě zábava. Staň se živlem. Více na europark.cz.
2: 90 jsou zpátky.

0: padesátka. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejnovější singly v Evropě 11. května 1996, tedy přesně před 30 lety. My to právě teď a tady zkontrolujeme, a to v dalším vydání hitparády Eurochart Hot 100. No a kdybych to měl hnedka takhle na začátku nějak tak jakože shrnout, tak v té době docela dost bodoval hudební styl Dreamhouse. My se k tomu postupně dostaneme. Michal Klein i dneska s vámi, tady na Hitrádiu 90, takže vlastně jaký pak copak začíná.
1: Eurochart Hot 100.
0: A to hezky, klasicky, pěkně od spoda. Na osmičce čekejte už za chvilku německou kapelu Fullsgarden a jejich Lemon Tree, tedy vlastně píseň, která se stala takovou neoficiální hymnou českých hokejek, který přivezli jenom pár dnů předtím zlaté medaile ze šampionátu ve Vídni. A to už je taky skoro pravěk, 30 let, letí to letí. Na devátém tam si můžete skáknout na Makarenu. Ej, Makarenu. A teď naopak něco klidnějšího a hlavně kytarového. A zároveň tedy největší a vlastně jediný hit od zpěvačky Joan Osborne, One of Us. Za ten mimochodem slízla hned 5 nominací na hudební ceny Grammy, který ale tenkrát vyfoukli Alanis Morissette a taky zpěvák Seal. Joan se ale i přesto zapsala do hudební historie. Taky kdo to má 5 nominací za jeden jedinej song? No, jiný by za to možná takzvaně i vraždili. Tak tady je 10. místo hitparády Eurochart přesně před 30 lety. Joan Osborne, One of Us.
1: Eurochart Hot 100.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Posloucháte hit parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996. Hit rádio 90.

Na Hit Rádiu 90 si dáváte i dneska největší hity a hlavně nejprodávanější singly v Evropě, a to v první půlce května 1996. Kdy to bylo celé takové hodně roztančené, čehož tedy budíš důkazem následující trojice hitů. Mark Morrison bude Return of the Mac, to bude páté místo. Předtím ještě na šestém zástupce nového tanečního stylu Dream House. Bude to italský DJ Dado, který

0: Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, tedy nejprodávanější singly v Evropě v první půlce května 96. roku. A nejenom tedy singly, ale teď i alba. Mrkneme totiž do albového žebříčku, co jsme si tenkrát kupovali a na co se tenkrát stály velký fronty. Tak třeba na Alanis Morissette, na Celine Dion, dokonce i na Tinu Turner a nebo na Rage Against the Machine. Ti byli dokonce těsně pod vrcholem, protože až na samotném zlatém vrcholu tam byli pevně usazení chlapci Stayed Dead, dokonce s výběrem svých největších hitů. To už tedy bylo bez Robbieho Williamse a jenom tedy pár dnů poté, co zbytek skupiny ohlásil, že jdou od sebe. Takže ta bestovka byla vlastně takovým, no vlastně rozloučením s jejich faninkami. A jednu novinku na výběr svých hitů taky k tomu zabalili, dokonce i s velkou červenou mašlí. Byl to cover písně How Deep Is Your Love od skupiny Bee Gees, který byl taky posledním na dlouhatánských 10 let, než se v polovině milénia dali zpátky dohromady. Takže posílám z výběru největších hitů skupiny Take That před 30 lety nejprodávanějšího alba v Evropě. How Deep Is Your Love?
1: Eurochart Hot 100.

0: odpočítávání nejprodávanějších singlů v Evropě v první půlce května 96. roku. Takže si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100. A to právě tady, na Hitrádiu 90. No a za chviličku si dáte hnedka dva Michaely. Jacksona, toho čekejte těsně pod vrcholem s hitem They Don't Care About Us. A ještě před ním George Michaela se singlem Fast Love, což byl takový vlastně zpěvákův útěk před velmi bolestnou ztrátou svého utajovaného milence. Tak aby zahnal veškerý ten smutek, tak hledal útěchu v náhodných náručích a takzvané rychlé lásce na jednu noc. No a hned teď na čtvrtém bych tady měl taky jeden z nejzásadnějších rapových hitů právě z 90. let. No a hned teď bych tady měl na čtvrtém místě jeden z nejzásadnějších rapových hitů z 90. let. Od Tupaca jeho California Love, což byl vlastně jeho první hit po propuštění z vězení, kde si odpikával trest za sexuální obtěžování. A vlastně jakmile ho pustili domů na kauci, tak odletěl svým soukromým tryskáčem do LA, kde rovnou začal natáčet. Taky jaký pak čekání, když se naseděl celkem dost. No a výsledkem byla třeba i spolupráce s Dr. Dre, California Love.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996. Hit Radio 90. 90.

0: Co se hrálo v Evropě před 30 lety, to už vesměs víte. Až tedy na ten úplně největší hit, ve kterém tedy nikdo nespíval, ale každý na to tenkrát tančil. Takže nejprodávanějším singlem v Evropě právě 11. května v 96. byl ten od a jdeme do Itálie.
1: Eurochart Hot 100.
0: Už na začátku roku 96 jsme totiž poznali nový hudební podžánr, který někdo pojmenoval Dream House, což byla vlastně reakce na velké množství dopravních nehod, které v Itálii často způsobovaly mladí, rozkalení a tak trochu i nadopovaní návštěvníci diskoték. No a tak DJové začali na konci svých setů hrát pomalejší, takovou právě až snovou a stále elektronickou muziku. Jen to nebylo tak nabušený. Průkopníkem právě hudebního stylu Dream House se jednoznačně stal Robert Miles. Byl první, možná i nejlepší a hlavně před 30 lety rozhodně nejprodávanější umělec v celé Evropě. A to se svojí hymnou a takovou vlastně biblí celého subžánru, se singlem Children. To byla suverénní jednička hitparády Eurochart Hot 100. Takže pianko dneska nakonec, ačkoliv pozor, ono se to ještě celkem rozjede. A my se příště rozjedeme do roku 1992, kde byste se opět a zase chtěli zavzpomínat. No a Michal Klein se bude zase těšit. Tady na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hubičku. CZ.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Zažijte jízdu snů v supersportu na vlastní kůži bez omezení silnice. Tenhle zážitek od Allegrie si prostě nesmíte nechat ujet.
10: Tento víkend 4 kola na poligonu v Hradci Králové za akční cenu 2599 korun.
9: Projeďte se v Lamborghini, Ferrari nebo Porsche.
10: Doražte s rodinou a užijte si den plný rychlosti,
9: zážitků
10: a zábavy.
9: Táta sviští po okruhu,
10: děti si užívají spolujízdu
9: a mamka si užívá kafe s výhledem na trať.
11: Byl jsem tam loni a je neuvěřitelný, co ty auta dokážou. Celá rodina z toho žijem dodnes.
10: Adrenalinovou jízdu najdete na
12: firmanazážitky.cz.

0: devadesátka. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
1: CZ.
0: Hit Radio 90. 90.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: padesátka.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? Jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
7: s čili nebo bez cukru,
6: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
7: Také v luxusním dárkovém balení.
6: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

Zóna lásky. Devadesátkové balady před usnutím. She grew up with the children of the stars.

Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90.

Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90. I could stay awake just to

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
2: 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Tvůj nejdůležitější den si zaslouží zvláštní pozornost.
2: Tvůj nejdůležitější den se nesmí pokazit.
3: Tvůj nejdůležitější den musíš prožít naplno.
4: Svatební sezóna v rezortu Svět je zahájena. Originální prostředí, obřad, hostina, ubytování, skvělý personál a to vše na jednom místě. Stačí říct
3: ano.
4: Rezort Svět. Nejkrásnější svatba na světě. www.resortsvět.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: fui.
1: Nejvíc devadesátek. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.